0: Tatínku, myslíš, že je Bůh?
1: Myslím, že ne. Ale co si myslím, je jen málo podstatné. Důležitější je, čemu věříš.
0: A věříš, že je Bůh?
1: Ano, věřím ho všude kolem sebe.

Celý život jej hledám, klíčový verš, občas jej zahlédnu, pak zase zmizí, vede mě hlava nehlava. Myslel jsem, že ten tajemný verš je cílem života. Snad právě proto, že jej neznám, baví mě za ním putovat? Ale ne, až teprve teď jsem pochopil. Ten klíčový verš jsem já a skončil jsem, pokud jej nevyspívám.

se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivé. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

synka jí vagóny. Pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

krásně splétá, domle tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

0: kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: Mori ticha,
0: zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy
0: a v duchu mi máváš naším znám.

0: Čas dnešního vydání se pomalu naplnil a za okamžik se naše dnešní putování českou hudbou uzavře. Věřím, že vám večerní melodie zpříjemnily konec dne a přinesly alespoň na chvíli klidnou atmosféru pozdního květnového večera. Na další setkání u českého pořadu Music Mosaik se můžete na vlnách Rádia Burgenland těšit opět v červnu. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová. Brzy zase naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.